0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt Kilo s apkou za 69,90. Albert.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
6: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
7: Mami, jestli chce čůra.
8: No já už mám hlad, už tam bude.
9: Toho šutni se.
8: Mami,
10: to chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky z McDonald's.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a pilsner Urquell za 25,90. Byla.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
7: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
8: To je mazec.
7: Datart.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a Sviánský más za 10,90. Albert.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu ulici.

0: tlumočníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Mami, mě se chce čůrat.
2: No já už mám hlad, už tam bude.
3: Toho šutni se.
2: Mami.
4: To chce kuře.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
6: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko, Bianco nebo Rosato s aplikací jen za 11,90. A kladenskou nebo debrecinskou pečení za 15,90. Lidl, to se vyplatí.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde, a to je přesně kdy.

0: Třeba právě teď.
1: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
4: Odpoví na všechny otázky Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
5: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
6: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt Kilo s apkou za 69,90. Albert.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 10,90 melón vodní kilo a vepřová pečeně kilo za 74,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku, Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
5: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
6: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
7: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí.

0: Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
2: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
3: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
13: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
14: To je síla.
15: Učím se od mistrů.
14: Vždycky je co zlepšit.
0: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
17: To je mazec.
16: Datart.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: I love you!
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
4: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Tesco vše do školy za skvělé ceny. Objevte nabídky v katalogu školních potřeb. Nyní paso dětský batoh z Klapkart za 319 korun. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko, Bianco nebo Rosato s aplikací jen za 11,90. A kladenskou nebo debrecinskou pečení za 15,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bouvrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
10: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto jí mám

0: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: I love you!
3: Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Maxi Výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
9: To je mazec.
8: Datart.
10: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
12: V pořádku, můžete jet.
11: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
13: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 9,90 koruní cukr Krystal a pizza Ristorante za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.

0: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: I love you. Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Maxi Výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
11: To je mazec.
10: Datart.
12: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
13: Výpadek?
12: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
14: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
13: A ještě na tom vyděláte.
15: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Oh,

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
4: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Vyzkoušejte ručně tlačený mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta pouze za 14,90. Albert.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 44,90 Hellmann's omáčka a Krušovice 12 za 15,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko, Bianco nebo Rosato s aplikací.

0: aplikací jen za 11,90 a kladenskou nebo debrecinskou pečení za 15,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
2: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
3: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
6: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
7: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: I love you.
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.
8: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
9: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Vyzkoušejte ručně tlačený mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta pouze za 14,90. Albert.
1: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 19,90 Tesco máslo a Tesco vejce 30 kusů za 89,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
3: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
8: To je síla.
9: Učím se od mistrů.
8: Vždycky je co zlepšit.
6: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
11: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
12: Třeba právě teď.
13: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
14: Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
15: Losos filet za 28,90 a Riomar insalate sime od 2 kusů cena 54,90 za kus. Bila.
16: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
17: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
18: To je mazec.
17: Datart.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: I love you. Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko Bianco nebo Rosato s aplikací jen za 11,90 a kladenskou nebo debrecinskou pečení za 15,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
2: To je síla.
3: Učím se od mistrů.
2: Vždycky je co zlepšit.
0: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
6: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
9: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
10: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
11: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
12: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
13: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
14: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Hodněji.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Maxi Výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
5: To je mazec.
4: Datart.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
8: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
10: I love you!
11: Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
14: Jo, umění dělat život ovocnější.
15: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 11,90 a smetana ke šlehání za 19,90. Bila.

0: when the moon comes up.
1: A man.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
2: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
3: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
6: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.

You might know of the original sin, and you might know how

0: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Vaře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame zlaté dědictví.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Užijte si město s nadhledem. V novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko Bianco nebo Rosato s aplikací jen za 11,90. A kladenskou nebo debrecinskou pečení za 15,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: To je síla.
3: Učím se od mistrů.
2: Vždycky je co zlepšit.
4: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 13,99 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
9: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
10: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
11: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
12: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
13: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu.

0: neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Zastavte se u nás pro nový kávovar, který rozzáří každé ranní vstávání. Datart.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Sedací soupravy na míru se slevou 40%? Ano, do konce měsíce jedině v Asko Nábytek.
4: Asko Nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Helios Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Helios Oleo Intense. You Intensified. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu. Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos.

0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například anatomický polštář za pouhých 425 korun, sleva 65%. Nebo letní přikrývka za pouhých 800 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnou.

Nami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš voně. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
2: To je síla.
3: Učím se od mistrů.
2: Vždycky je co zlepšit.
4: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví.

0: nový, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
2: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
3: Já jsem také živý.
4: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: S apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Wow.
6: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš voně. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90. Chibo instantní káva za 124,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Chcete šetřit jen na ceně?
10: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
11: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že... ...a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
13: Vyzkoušejte ručně tlačený mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta pouze za 14,90. Albert.
14: Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky za 9,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
15: V Dile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
16: Losos filet za 28,90 a Riomar insalate sime od 2 kusů cena 54,90 za kus. Bila.
17: Super víkend.

0: Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například trvanlivé mléko Pony plnotučné litr za 8,90. Penny.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a vepřová krkovice bez kosti za 79,90. Byla.
2: Dzień dobry, František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
3: Ano, já jsem chatář český.
2: Vaše chatářstvo chata česká?
3: To je to česká chata.
2: A chleba je z Polsky?
3: Ne, tak ten chleba je český.
2: A okurky z Ungária?
3: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky. To.
2: Všechno český?
3: Ano, je to tady všechno český. To.
2: Všechno český?
3: No, všechno český a dobrý. Mhm.
2: Tak dobrý den. Dzień dobry.
0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a svijanský más za 10,90. Albert. I got, you got, we got everybody.

0: prosečník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabránit

0: zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blenda Dent. Okus více ze života.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Ion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Ion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Ion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Ion na alza.cz.

0: snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
3: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: I love you!
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
8: Jo, umění dělat život ovocnější.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: To je síla.
11: Učím se od mistrů.
10: Vždycky je co zlepšit.
12: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers?

0: představujeme nové nazouvací Skechers Lipins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Lipins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Lipins.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt Kilo s apkou za 69,90. Albert.
2: Since your heart is beating,
3: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe.

0: Tony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90. Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. A kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
3: I love you.
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
4: Jo, umění dělat život ovocnější.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Bila.
8: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
9: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Nescafé 3 v 1 nebo 2 v 1, jeden bod navíc. Penny.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a vepřová krkovice bez kosti za 79,90. Bila.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná.

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Dakota nyní v novém designu. Yogo Bella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
5: A jinde?
4: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
6: Já jsem také živý.
7: Takhle roste.

0: Točit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: živou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: To je síla.
2: Učím se od mistrů.
1: Vždycky je co zlepšit.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
5: Zápachu bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
9: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
8: Česká spořitelna.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Wow.
3: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte

0: aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
6: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
7: To je mazec.
6: Datart.
8: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
9: A jinde?
8: To nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
10: Já jsem také živý.
11: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
12: To je síla.
13: Učím se od mistrů.
12: Vždycky je co zlepšit.
14: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete sedačku Bergen za 6 999 korun.
1: A skvělý nábytek.
2: Žijeme to s vámi.

0: lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant.

0: Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásním s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
4: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15x v České republice.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Tatár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si televizi LG a užijte si domácí kino, chytré funkce a výhodný nákup.
8: To je mazec.
7: Tatár, opravdový elektrospecialista.
9: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
10: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
12: To je síla.
13: Učím se od mistrů.
12: Vždycky je co zlepšit.
14: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
16: A jinde?
15: To nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
17: Já jsem také živý. Živ.
18: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
19: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panna Cotta nyní v novém designu. Jogobela.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chibo Cafissimo za 79,90 a Häagen-Dazs za 79,90. Bila.
7: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
8: Brev zná jednodušší způsob.
9: Nová samočistící technologie.

0: Technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
1: Non-stop čistý.
2: A svěží.
0: Nový Brev Color Auto Active.
3: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
4: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
5: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
6: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
7: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
9: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
10: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
12: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Zastavte se u nás pro nový kávovar, který rozzáří každé ranní vstávání. Datart.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 10,90 meloun vodní kilo a vepřová pečeně kilo za 74,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Sedací soupravy na míru se slevou 40%? Ano, do konce měsíce jedině v Asko Nábytek.
2: Asko Nábytek.
3: Žijeme to s vámi.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
4: A jinde?
3: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
5: Já jsem také živý.
6: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
7: Tatár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Maximum úspory i kvality vám přinesou prací věže s prémiovým dopravártem zdarma.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

0: Vánoce.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
5: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 11,90 a smetana ke šlehání za 19,90. Bila.
7: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta. Tak laodna. Galbany. Číslo jedna v Itálii.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
11: Jisk nabízí vše proto, abyste se budili svěží a odpočatí. Například pěnová madrace za pouhých 6 000 korun, sleva 65%. Nebo příjemné bavlněné povlečení za pouhých 325 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
14: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
15: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
16: I love you. Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
19: A koukejte.

0: Maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
4: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90.

0: 90, Čibo instantní káva za 124,90 a Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: I love you. Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: V Bille fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
6: Losos filet za 28,90 a Riomar insalate sime od 2 kusů cena 54,90 za kus. Bille.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Káva Chibo Gold Selection instantní za 124,90. Penny.
9: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
11: Prosečník, který není spocený.
12: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
14: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

Říkala jsem pohádky, který jsem miloval. Předtím, než s ustranou tváří chodila z pozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil, jak

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku, Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv, ochrana dásní a jemné bělení.

0: moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
4: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
5: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.

šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30.

0: Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
0: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo. Více než 1000 slov.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
4: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí.

0: i domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

kterej si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
4: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90. Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. A kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
7: I love you!
8: Protože chutná celé rodině.
9: Protože jo nakopne každý den.
10: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.
12: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
13: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
12: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
15: Chcete šetřit jen na ceně?
16: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
12: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa, a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
17: Tohle nejsou

0: nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Vyzkoušejte ručně tlačený mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta pouze za 14,90. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky za 9,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a pilsner Urquell za 25,90. Bila.
2: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Káva Chibo Gold Selection instantní za 124,90. Penny.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a vepřová krkovice bez kosti za 79,90. Bila.
3: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt Kilo s apkou za 69,90. Albert.

0: Pravidelně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete sedačku Bergen za 6999 korun.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
10: A jinde?
9: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
11: Já jsem také živý. Ži,

0: Ži.
1: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aio a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aio na alza.cz.
2: V datártu objednám.
3: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
4: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
6: Zastavte se u nás pro nový kávovar, který rozzáří každé ranní vstávání. Datart.

0: snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina.

0: čistá energie z přírody.
1: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Sedací soupravy na míru se slevou 40%? Ano, do konce měsíce jedině v Asko Nábytek.
4: Asko Nábytek.
5: Žijeme to s vámi.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
4: Datárt pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si televizi LG a užijte si domácí kino, chytré funkce a výhodný nákup.
5: To je mazec.
4: Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
9: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
10: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15x v České republice.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.

0: Bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete sedačku Bergen za 6999 korun. A skvělý
3: nábytek. Žijeme to s vámi.
4: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20krát efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: To je síla.
6: Učím se od mistrů.
5: Vždycky je co zlepšit.
7: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: živou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Zápachu bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Datart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Maximum úspory i kvality vám přinesou prací věže s prémiovým dopravártem zdarma.
6: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
8: Stačí.

a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Anakota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A zorba

0: Bílý smetanový jogurt, kilo za 59,90. Kaufland.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Cibo Caffissimo za 79,90 a Häagen-Dazs za 79,90. Byla.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
5: I love you!
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například anatomický polštář za pouhých 425 korun, sleva 65%. Nebo letní přikrývka za pouhých 800 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A koukejte mazat.
12: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
13: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
14: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
15: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
19: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
18: Česká spořitelna.

0: Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svianský rytíř světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
6: I love you.
7: Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
10: Jo, umění dělat život ovocnější.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90. Chibo instantní káva za 124,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
11: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Wow.
13: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
14: Chcete šetřit jen na ceně?
15: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
13: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa, a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
0: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit

0: každý. Vyzkoušejte ručně tlačený mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta pouze za 14,90. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky za 9,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 11,90 a smetana ke šlehání za 19,90. Bila.
2: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Pepsi 4-pack za 99,60. Penny.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a vepřová krkovice bez kosti za 79,90. Byla.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany, číslo jedna v Itálii.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
3: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: V Bille fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
5: Losos filet za 28,90. Ariomar insalate sime od 2 kusů cena 54,90 za kus. Bille.
6: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
0: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při...

0: Klasika Country Club. Prozářivý lesk. Nový Somat Duo Gel. Naše číslo jedna.
1: Somat Mycí Gel. Pro mě číslo jedna.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Zvedni to a vykřič to.
9: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Pozor, už jde.
11: Rychle, mami.
12: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
13: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
14: Dotárk pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si televizi LG a užijte si domácí kino, chytré funkce a výhodný nákup.
15: To je mazec.
14: Dotárk. Opravdový elektrospecialista.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
2: Čas na rodinu. Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Mami, mě se chce čůrat.
5: No já už mám hládě, už tam bude.
6: Toho šutni se.
5: Mami.
7: To chce kuře.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's. Pozor, už jde.
8: Rychle, mami.
9: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
3: Kinder Chocobons. Chutnají ne?

0: nejlépe, když jste spolu.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s 5násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
10: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
11: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
12: Třeba právě teď.
13: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
14: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
15: To je mazec.
14: Datart.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
4: Jedině od Chibo.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
4: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Objevte nabídky v katalogu školních potřeb. Nyní paso dětský batoh z Klapkart za 319 korun. Tesco, počítejte s námi.
9: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
10: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani.

0: Bani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
1: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
2: Brev zná jednodušší způsob.
3: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
2: Non-stop čistý.
1: A svěží.
3: Nový Brev Color Autoactive.
4: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
6: To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Sedací soupravy na míru se slevou 40%? Ano, do konce měsíce jedině v Asko Nábytek.
11: Asko Nábytek.
12: Žijeme to s vámi.
13: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
14: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Maximum úspory i kvality vám přinesou prací věže s prémiovým dopravártem zdarma.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
17: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
18: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
19: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 GB dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt Kilo s apkou za 69,90. Albert.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
4: I love you!
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
8: Jo, umění dělat život ovocnější.
9: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší.

0: Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
2: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90. Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. A kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky za 9,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Cibo Caffissimo za 79,90 a Häagen-Dazs za 79,90. Bila.
4: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například trvanlivé mléko Pony plnotučné litr za 8,90. Penny.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: V datártu objednám.
4: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
3: To byl Richard!
6: Zastavte se u nás pro nový kávovar, který rozzáří každé ranní vstávání. Datart.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: To je síla.
9: Učím se od mistrů.
8: Vždycky je co zlepšit.
10: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Mami, já se chci čůrat.
4: No já už mám hlavě, už tam bude.
5: Toho šutni se.
4: Mami.
6: To chce kuře.
0: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.

0: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
5: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete sedačku Bergen za 6 999 korun.
8: A skvělý nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tada!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
12: V datártu objednám.
13: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
16: Zastavte se u nás pro nový kávovar, který rozzáří každé ranní vstávání. Datárt.
17: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
0: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: To je síla.
5: Učím se od mistrů.
4: Vždycky je co zlepšit.
6: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: se.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 11,90 a smetana ke šlehání za 19,90. Bila.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
0: Jedině od Chibo.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
5: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
6: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
9: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
10: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
9: Tadá!
10: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
11: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si televizi LG a užijte si domácí kino, chytré funkce a výhodný nákup.
12: To je mazec.
11: Dotart, opravdový elektrospecialista.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
0: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: V Bille fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
6: Losos filet za 28,90. Ariomar insalate sime od 2 kusů cena 54,90 za kus. Bille.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Nescafé 3 v 1 nebo 2 v 1, jeden bod navíc. Penny.
10: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
11: I love you!
12: Protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
12: Jo, umění dělat život ovocnější.
15: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
16: U nás v Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a vepřová krkovice bez kosti za 79,90. Bille.
17: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
18: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
19: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Jisk nabízí vše proto, abyste se budili svěží a odpočatí. Například pěnová madrace za pouhých 6000 korun, sleva 65%. Nebo příjemné bavlněné povlečení za pouhých 325 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: bych to čůral.
1: No já už mám hlavě, už tam bude.
2: Toho šutni se.
1: Mami.
3: To chce kuře.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's. Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Co bylo ve škole?

Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.

0: na kota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.

0: Chcete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit
2: výpadek?
1: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
3: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
2: A ještě na tom vyděláte.
4: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
7: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Maximum úspory i kvality vám přinesou prací věže s prémiovým dopravártem zdarma.
9: To je mazec.
8: Datár. Opravdový elektrospecialista.
10: Sedací soupravy na míru se slevou 40%? Ano, do konce měsíce jedině v ASKO nábytek.
11: ASKO nábytek.
12: Žijeme to s vámi.
13: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
12: A jinde?
13: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
14: Já jsem také živý.
15: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Bila.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například anatomický polštář za pouhých 425 korun, sleva 65%. Nebo letní přikrývka za pouhých 800 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem

0: Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
4: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: A koukejte mazat.
7: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
8: I love you!
9: Protože chutná celé rodině.
10: Protože jo nakopne každý den.
11: Protože s jo je život růžový.
12: Jo, umění dělat život ovocnější.
13: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
14: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pinguí. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pinguí.
3: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
7: Mami, já se chci čůrat.
8: No já už mám hlad, už tam bude.
9: Toho šutni se.
8: Mami,
10: to chce kuře.
0: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: V datártu objednám
5: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
6: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
7: Zastavte se u nás pro nový kávovar, který rozzáří každé ranní vstávání. Datart.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tak naschle.
2: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
3: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
4: Já jsem také živý.
5: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody. Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
5: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: To je síla.
2: Učím se od mistrů.
1: Vždycky je co zlepšit.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aio a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aio na alza.cz.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák za 12,90 a Primátor Premium světlý ležák také za 12,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku meruňky kilo za 44,90. K Jarmark kváskový chléb 600 gramů za 28,90. A Zorba bílý smetanový jogurt kilo za 59,90. Kaufland.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta jihočeské máslo 250 gramů z Kaufland Card za 34,90. Chibo instantní káva za 124,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Chibo Cafissimo za 79,90 a Häagen-Dazs za 79,90. Byla.
6: I love you!
7: Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a vepřová krkovice bez kosti za 79,90. Byla.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá

0: A voda lehká.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Well, I love the tears I've dropped to be part of the world.

0: nechce čůrat.
1: No já už mám hlad, už tam bude.
2: Toho šutni se.
1: Mami,
3: to chce kuře.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: To je síla.
4: Učím se od mistrů.
3: Vždycky je co zlepšit.
5: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů.

0: nový den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Ajo na alza.cz.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete sedačku Bergen za 6999 korun.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
6: To je mazec.
5: Datart.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.

0: bych to čůral.
1: No já už mám hlavně, už tam bude.
2: Toho šutí se.
1: Mami.
3: To chce kuře.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's. Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje

0: brání a hydratuje pokožku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete sedačku Bergen za 6999 korun.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si televizi LG a užijte si domácí kino, chytré funkce a výhodný nákup.
6: To je mazec.
5: Datár, opravdový elektrospecialista.
7: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
8: Tak naschle.
9: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
10: A jinde?
8: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
11: Já jsem také živý.
12: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.

0: S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Mami, já se chce čůrat.
2: No já už mám hlad, už tam bude.
3: Toho šutni se.
2: Mami.
4: To chce kuře.
0: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nazdár, kopita. Dneska je tady se mnou Zenda Folpert. My se vlastně známe ze Lvíčat, že jo? Naše kariéry jsou vlastně dost podobný.
4: To nejsou.
3: No tak oba za sebou máme ten ostrovní fotbal, že jo?
4: Já jsem ale v Anglii nikdy nehrál.
3: Tak jako víš co, já jsem tam zanechal daleko větší stopu, když jsi tam zanechal ty, to je jasný. Ale třeba ty tvoje historky s Paťasem v půlu, ty jsou úplně legenda.
4: Jakýho půlu já jsem nikdy nebyl.
3: Ne, jako ve Liverpoolu, to nemyslím, myslím jako v Liverpoolu, že?
4: Ty jsi fakt expert.
5: Nenech si do toho kecat a sestav si svůj tým v těch nejlepších fantasy ligách. Šance.
6: To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun, bovrací kladivo za 1399 korun a džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
10: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
11: To

0: mazec.
1: Datart.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
4: A jinde?
3: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
5: Já jsem také živý.
6: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli různé druhy 500 gramů za 69,90. Kaufland.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
10: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
11: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
12: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
13: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
14: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

0: je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Kaufland.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
8: Sedací soupravy na míru se slevou 40%? Ano, do konce měsíce jedině v Asko Nábytek.
9: Asko Nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
13: To je mazec.
12: Datart.
14: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15x v České republice.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná

Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
3: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
6: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.

Okay, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bon.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: To je síla.
2: Učím se od mistrů.
1: Vždycky je co zlepšit.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside a kuvrtací šroubovák za 999 korun. Bovrací kladivo za 1399 korun. A džínové pracovní kraťasy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Milana Kota, nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá. Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si televizi LG a užijte si domácí kino, chytré funkce a výhodný nákup.
2: To je mazec.
1: Dotár, opravdový elektrospecialista.
3: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
4: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.
5: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
6: A jinde?
5: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
7: Já jsem také živý.
8: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
9: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aio a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aio na alza.cz.